0: strah umre. Kdo je ta, kdo, ker sprašujem se ves čas? Kdo je ta, kdo, to si ti, to sem jaz. To je vsak od nas, to ima vsak zase. Pozabna kultura, religijo, rase, usmerjenost, spol, mišljenje, starost. Napake pri imek, pod kožo je kost. Vsi smo enaki, to vedel bi lah. Po smrti se vsi spremenimo v prah. Kdo mi bo rekel? Kdo mi bo rekel?
1: Kdo? Povej.
0: Kdo mi bo rekel?
1: Kdo bo povedal?
0: Kaj od človeka?
1: Yeah.
0: Kdo mi bo rekel?
1: Kdo bo povedal, kaj pametnega?
0: Kdo mi bo rekel?
1: Ma yeah. Ne bi zreči.
0: Kdo mi bo rekel?